Stvrdzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce včít mídlou ze zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás.